Bavšej venezuelský prezident Nicolás Maduro i jeho žena Silvia Flores v sredu požiadali amerického sudcu, že by vlastne odšmaril ich obžalobu odnosno nech za nelegálny transport narkotik. Ich obhajoba tvrdí, že majú imunitu, zvertať na to úvahu agentúra.

0: Wieczera, dnes zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.
1: Dobrý večer, já do vás vrátím, prodloužíme tři švíty v radiu LEM FM, čujeme se do 21.30, takže jak sami na zigar pozeráte, tak vidíte, že ještě kusíšia času máme. No tak štož, ideme dalše, sluchajte fajnou dobrou muziku.